0: dvojka omílený hitový.
1: Hey, this is Rihanna. And my umbrella.
2: Slušaš. Kanál 77.
1: Samo hitový.